Právě mi chtějí, že jsou kůr, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo, aby se jo,